Dává se na známost, že náš vládce a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby se každý Tatr

0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: Heidi, co se ti stalo?
1: Mně nič, ale tu v rozprávky jsem čítala, že zomrel děduško. Ach, můj děduško, já už nikdy neuvidím.
0: Neplač, Heidi, to nie je tvoj děduško. To je děduško úplně jiný.
1: Ale tu je napísané, že děduško umrel.
0: Ako se volá tvoj děduško?
1: Konrad.
0: A ako se volá děduško v knižke?
1: Počkaj, hned se pozrím. Volá se Ludvík. Ach, to jsem rada, že to nie je můj děduško. Ale aj tak chcem jít domů. Pozrieť se, čo robí. Ako sa má.
0: Však ti můj otecko povedal, že na jeseň můžeš navštívit svojho děduška.
1: Ale to je ještě daleko. Já by som chcela jít už teraz. Kto ví, či aj můj děduško neumrel.
2: Čo je to, že stále zarev, Heidi? A okamžite, neprestaneš? Vezmem ti obrázkovú knižku a viac ju neuvidíš.
1: Já už nebudem. Už budem ticho.
3: Slečna Majerová, povedzte mi, čo sa to tu deje? Všetci chodíte vystrašení, vyľakaní.
4: Pán Hoffman v dome straší.
3: Vary máme v dome ducha.
4: Musím vás poprosiť, aby ste celú vec brali vážne. Keď sa dozviete, čo sa tu deje, prestanete sa smiať.
3: Tak čo sa tu teda vlastne deje?
4: Možno sa tu v minulosti stalo niečo strašné, o čom neviete ani vy. Kto vie? A teraz?
3: Prosím vás, aby ste neupodozrievali mojich počestných predkov. Ručím za nich.
4: A ako si teda vysvetlíte, že každú noc niekto alebo niečo otvára bránu a nechá ju otvorenú?
3: Tak to vás trápi. Vyčkáme si v noci na toho vášho ducha a hneď budeme vedieť, kto je to.
4: Sebastián s druhým sluhom už sliedili celú noc. A viete, čo videli? O polnoci videli stáť na prahu domu bielú postavu. A keď ich zazrela, zvrtla sa a utekala po schodoch hore.
3: No, choďte pokojne za svojou prácou. A pošlite mi Sebastiána.
5: Volali ste ma, pane.
3: Poď bližšie, Sebastián.
5: Áno.
3: Povedz mi, čestne, nerobíš nočné strašidlo ty sám?
5: Ale ja...
3: Hoci preto, aby si vyplašil slečnu Majerovú?
5: Ale to si o mne nemyslíte, pán Hoffman. Ja sám si to neviem vysvetliť.
3: Priznaj sa, ty sa toho ducha bojíš.
5: Ale nebojím, ale nechcem s ním nič mať.
3: No dobre. Počul som, že ste v noci striehli. Dnes večer to skúsime zas. Ja a doktor Kvasen. Zajdi k nemu a povedz mu, že ho prosím, aby ma dnes o 9:00 večer navštívil. A upozorni ho, že budeme spolu celú noc bdieť. Rozumel si?
5: Áno, pane, áno. Už bežím, áno.

zúzil odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

0: rybám, co dělat mají. Říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát bitvu u Lipan.
1: Velodětem, velodětem, velodětičkám, říkej jim, co dělat mají. Velodětem, velodětem, velodětičkám, mysli si, že tě poslouchají.
0: A jestli chceš, tak se klidně snaž a mysli si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
2: Výborně.
3: Ohromný děduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesiem vás von. No, tak.
3: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil jsem ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapčisko Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: A ještě čo, dcerka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No. Keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čaká úplné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: Zpívat z tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Edward Hall bytem New York vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a šest konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...